Mně nestačí o tobě slyšet od těch, kdo už tě znají, a sám nevidět tvou tvář. Nestačí mi číst si o tobě v Bibli, o tom, jak jsi proměňoval životy lidí, a sám neznat tvůj dotek. Nestačí mi zpívat o tobě písně, o radosti, o pokoji, a přitom to nezakoušet. Proto jsem přišel, tady mě máš. Takový, jaký jsem, hledám tvou tvář. Na kolenou

kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

jakýsi muž ve lněném oděvu, boky přepásané třpitivým zlatem z úfazu, tělo měl jako drahokam, ve tváři oslnivý jas, oči jak ohnivé pochodně, jeho paže a chodidla jako lesknoucí se bronz a hřmot jeho hlasu jako burácení zástupů.

0: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové.
1: Kolik dnů byl mezi námi lhostejnosti stín, vzdálení a odcizení vlastním sobectvím.

Když budeš poslouchat Hospodina svého Boha, spočinou na tobě všechna tato požehnání. Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role. Plod tvého dobytka, vrch tvého skotu a přírůstek tvého bravu. Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže. Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku, aby všechny národy země viděly, že se nazýváš Hospodinovým jménem. Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno.

Když Ježíš svým učedníkům umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

Propaganda a živá víra. Izajáš 36. Dodnes se zachoval reliéf krále Sanchríba, jak se k jeho trůnu plazí porobené národy, tak si to mnozí krutovláci vysnili, že obklopeni svou gardou budou udílet milost, která ale patří jen do božího arzenálu. A zase jiní mocnáři se zasadili o to, aby ten reliéf čmajzli a přenesli do svého muzea v Londýně jako svůj odznak své moci nad bývalým Sanchríbovým územím. Co naplat? Tím se alespoň zachoval pro naši dobu, aby se vidělo, že Bible nelže, a taky aby se vidělo, že kolem Mosulu se za 2700 let od doby Izajáše zas tak moc nezměnilo. Válečná propaganda není nic nového pod sluncem a Izajáš 36 je toho eklatantním příkladem. Když se ale informace dobře profiltrují od Sanchríba a jeho nejvyššího číšníka, tak tam zbudou tři dobrá zaslíbení, která je snad dobré se naučit z paměti. Už jen poslat číšníka na Jeruzalém byl mistrovský tah, nemluvil Sanchríbův generál, jako by ho to nebylo ani hodno. Číšník byl při králi blíž než ostatní. Ochutnával z poháru a z vín, která se králi podávala. Aby, pokud by bylo otrávené, byl prvním, kdo zemře, ručil za krále životem. Není se tedy co divit, že v tom prostředí vypadal jako mnozí tiskoví mluvčí až směšně, jak nadbíhal vlastní straně a ponižoval opozici, a přitom to byl vlastně obyčejný pingl. Jenže pingl, pokud potřebuje získat generálské výložky nebo ministerský post, se bude o to víc snažit. To věděl i Sanchríb. Nejvyšší číšník byl tady dobře zpracovaný pohunek Sanchríba a mluvil v tom ponižujícím posměšném duchu svého krále a napadl postupně tři atributy, na kterých stála obrana Jeruzaléma. A to je boží slovo, živou víru, která vyznávala to zaslíbení, a majestát samého vysvobozujícího Boha. Ale když to tedy vypreparujeme, zůstanou tam tři dobré verše. Izajáš 36. Pouhé slovo přinese radu i zmužilost k boji. Hospodin nás určitě vysvobodí a toto město nebude vydáno do rukou asyrského krále. Hospodin nás vysvobodí. O to víc si vážím Chyskiáše, jeho administrativy a Izajáše, že nezvolili podobnou taktiku, jak se tomu běžně děje, a dezinformace potom stíhá dezinformaci, aby nebylo možno se v té kalné vodě vyznat, kde je nahoře a kde dole. Chyskiáš byl po dlouhé době králem v Izraeli, který stál před Hospodinem, a tak se ho šel zeptat. A zeptal se ho právě na ty tři věci a dostal odpověď skrze Chyskiáše, že tedy boží slovo platí, živou víru, která vyznává zaslíbení, že mají podržet, a majestát samého vysvobozujícího Hospodina se dokáže tím, že opravdu vysvobodí,
a dokonce k tomu nebude potřebovat ani nedostatečnou zbroj Izraele. A kdybyste pocestovali do Londýnského muzea, najdete ten ukradený reliéf v místnosti 36 jihozápadního paláce, kde je vystavený.

a stane se v posledních dnech, praví Bůh. Sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.

řekne, dlouho si po zemi chodil, času jsi měl opravdu dost, jestli pak si mi uvěřil, byl jsem každý den tvůj host. Hořelo pro mě tvé srdce, drželi se mě pevně tvoje ruce, nebo ses celé dny honil a dělal jako

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Tvé milosrdenství se projeví a potěší mne.

Zapomeň na bolest, vše, co bylo. Jen já vím, co tě tak poranilo. Tvé rány uzdravím,

nechám tě žít. Tak řekl otec svému synu. Nechám tě žít a všechny hříchy ti odpustím rád. Do moře hlouby ponořím všecku tvoji vinu.